ještě vnitř vklouzávám, srdce rozstávat cítím. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák povisím kabát noci černý.

stále pomalejší, sákne do peří. Znovu rukou týdnou, co umých hlavou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu rukou týdnou, co umých hlavou leží, pak jsou vykročí.

Dobrý večer, dobrý sluhač Rádia LM FM z tej strany Severian Kosovský. Hološu sa ku vám dnes v četver už 10. verešňa 2026. roka. No i besidujú do vás priamo z vroclavského studia LM FM. To audícia 3 švíty, toto audíciu počujete do hodiny 21.30, takže to zaprášam na tot náš večer s Lemkivským radiom. Budu s vami do hodiny. Jak im riok 21.30, čerez 1,5 hodiny, fajnú muziku pohráme.

Vítam vás, drahí moji rodáky. Várem do vás Lemko z Podkarpatia, kde žili moji sestry i bratia, Poľuťák Stefan z Odrechovy. Trmajte sa dobrý. Pozdravljam sluhače Remkivskog radija, no. Mislim, že trimajte.